0: Vaše to rádio je namesteno na 105.2 FM. Užívajte so Bubamara, vaši od najdobar sovozač.
1: Rádio Bubamara.